ne boj, mňau, potkane nic ti, mňau, nestane své srdce klidně, otevři mě. Obložený chlebíček vezmi do svých paciček, doufám, že kila, lahůdko milá, porostou rychle švec, než řeknu

0: ti odpustí. Jasné?
1: Jasné.
2: Odvetil sklesnutým hlasom Filka.
0: No tak rozmýšľaj. Dám ti na to hodinu a pol.

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.

Moja sestra Tina raz hodila Kláru do piva. Bola z toho hádka, už nie je moja kamarátka.

0: ty nechci vidět žádnou!
1: Je další koťátko.
2: Zavřete kočky, odcházím.

Sily mi klesajú. I únava sa hlási. Toľký kus cesty mám už za sebou.

ty mlsounej jeden, dáš ten meč zpátky na místo? No proto, lidičky, ale teď budeme potřebovat vaši pomoc. Trošku se nám pohádka zasekla a my můžeme roztočit klikou. Je někdo mezi vámi, kdo by se roztáčení chtěl účastnit dobrovolně? No výborně. No pojď, pojď k nám, švarní jinochu. Tady to prostrč. A toč. A toč a toč a nepřestávej, dokud to nenahodíme. Výborně. Potlesk pro dobrovolníka.

0: venuší. Vidíte mě dřív, než jdete spát, a potom jiný den můžete se ráno.
1: Rádio Junior, můj svět fantázie.
2: Rádio Junior, můj kvet hortenzie.

Říkej rybám, co dělat mají, říkej mořím, ať tě poslouchají. Uvěř tomu, že jsi světa pán a běž vyhrát

0: dětičkám. Myslí si, že tě poslouchají.
1: A jestli chceš, tak se klidně snaž a myslí si, že je vychováš. A jestli chceš, tak se klidně snaž, to ti radí z břicha ryby.

cibula. Hovoria mi naši, že v našom dome straší. Nastražil som lepidlo, na špa-

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech